byl i žijící hudebnice Asnif Corkejan alias Bedouin. Vydala nový single One Thing Right. Předzvěst nového alba, které by mělo být někdy v létě, pokud se nepletu. Následovat bude slovenská umělkyně Katarzia, která ohlásila vydání nové desky Pozvima neprýdem. A tady je titulní single, aktuálně páté místo velké sedmi.

0: zbavo, mač rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí su bass, bullshit a fat. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fat, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, potok ze